máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

jsme černí anděle. Ty jsi byla prvá holka, kde doběh neskončil.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: hospodí byt.
1: Český blaník.
2: Český blaník.
1: Český blaník.

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
2: Rádio Český Blaník.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako

0: České písničky, které máte rád. České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český

0: bylo 6 hodin, posloucháte rádio Český Blaník a vaším průvodcem od téhle chvíle Martin Císař. Já vám přeji krásné dobré ráno. Je tu nový den, je čtvrtek 28. května a za chvíli Lásko má Václava Neckáře.
1: Láska má, to je světlo v temnu bez naděje. Láska má, to je závrat.
0: Dále tu budou Věra Martinová.
2: Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát.
0: A nebo klasika Valdy Matušky, Slavíci z Madridu.
3: Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít.
0: České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Hezké ráno přeji.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska to bude parádní jarní den, žádné léto, vrací se to do jara, teploty 21 až 25 stupňů a obloha jasná až polojasná. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna schválila změny v penzijním spoření. Týká se to takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili 13 členů vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten město připravuje už od roku 2012 a v případě schválení začne platit od září. Na programu jednání jsou také dotace pro poskytovatele sociálních služeb nebo úpravy projektu Radlické radiály a stavba domova pro seniory. Řada měst řeší komplikace u velkých investic. Třeba radnice ve Slaném na Kladensku znovu vypíše zakázku na stavbu kulturního a vzdělávacího centra. Proč to musí udělat, vysvětluje starosta Martin Hrabánek.
1: Důvodem byla nemožnost splnit jednu z neměnných podmínek původního tendru, tedy pro financování 20 milionů korun do konce května 2026. Vybraný dodavatel městu oznámil, že tento termín nemůže v současné chvíli dodržet.
0: Projekt má aktuálně vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková podpora je skoro 144 milionů. Den D na mistrovství světa je tady. Startují rozhodující boje a česká hokejová reprezentace se o postup mezi nejlepší čtyřku, která si zahraje o medaile, popere s Finskem. Utkání o všechno startuje v 16:20. Čeští bookmakeri našemu týmu příliš nevěří a tipují, že to dnes bude pro tým poslední zápas. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Pro naše prý poslední zápas. No větší hloupost jsem po ránu ještě neslyšel. To víte, že půjdeme dál. Finy uděláme. A tohle to už je Věra Martinová. Hezké ráno.

0: Jirka Korna, písnička Dík, zpěvák, který se na vás těší na konopišti. A právě tady bude vůbec poprvé, ještě nikdy nezaspíval na narozeninách Rádia Blaník, tak se máme na co těšit. Kdo to dneska slaví, je to australská zpěvačka Kylie Minogue. Kylie je neskutečných 58 let a vidím tady také dnešní sváteční den. Pro které muže to je? Je to pro všechny Vilémy. Vilém dneska. No jo, tak si dáme Naďu.
1: Já dávala se mladá a hloupá ještě víc.
0: Vilémům tedy všechno jen to nejlepší.
1: Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém.

0: Láska je pes, Alena Tichá na Českém Blaníku za 5 minut po 7. A tahle písnička se víc než hodí, protože další gratulace letí v tento čas, no jistě, čtyřnohým parťákům. A kdo je to právě dnes, kdo slaví? Včera to byl Alf a dneska je to Daxi. Takže Daxíku, půjď sem ke mně, všechno nejlepší. No a tady je dortík, ale pozor! Na tom dortu by nemělo být hroznové víno. To je pro psy toxické, víte to? Nebo ne? Tak pokud ne, tak jsem vám doufám dobře poradil. Tak ještě jednou, jak říkám, Daxíkům všechno nej. České, moravské a slezské počasí za chvíli s meteorologem, do té doby Valda Matuška nebo Hanna Robinson.
1: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
12: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz. Oh!
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
15: Radio Český Blaník.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh, žízeň je veliká.

0: Hanna Robinson na Českém Blaníku právě teď 5:30 po 6:30. Já vám přeji krásné ráno, za chvíli to mám Václava Neckáře nebo Karla Gota. Teď ale Martina Tomáše.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Martin má aktuální počasí pro nás, jak to vypadá v Česku. Martine, přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme poměrně chladno. Včera nás přešla studená fronta, která se tedy počasím příliš neprojevila, ale projevila se tím, že se za ní ochladilo. Na obloze je jasno a ty teploty klesly nejčastěji na 10 až 5 stupňů Celsia. Nejtepleji je v centru Prahy, zde je až 14 stupňů, naopak v údolích klesla teplota i níže. Ve Vrchlabí byly necelé 3 stupně nad ránem a například stanice Králíky v Pardubickém kraji měla okolo 1 stupně. A úplně nejchladnější klasické mrazové lokality. Dnes nejchladnější stanice Jelení v Krušných horách, téměř minus 5 stupňů Celsia.
0: Chladnější ráno potvrzuji. To se dneska spalo, to bylo bájo. No já jsem se konečně vyspal, tak doufám, že vy jste na tom podobně. Nicméně Martina, co ten dnešní den, jaký bude?
2: Tak bude nadále slunečno, i když ty teploty díky té včerejší studené frontě už budou nižší než včera. Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Chladněji bude na severu a severovýchodě území, kde bude kolem 20 stupňů. V 1000 metrech na horách čekáme většinou kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý, místy přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Martin Tomáš, Český hydrometeorologický ústav. Martine, díky, mějte se krásně, hezké ráno.
2: Naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát skupina Gravis a Zkoušky z lásky. Říkáš,

0: České ráno
1: na Českém Blaníku.
2: Haló, vstáváte taky tak neradi jako já? Přesto vám přeju příjemný den, váš Vašek Neckář.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých,

0: Václav Neckář a písnička Láska má teď tady u nás na Českém Blaníku. V roce 2018 zaspíval na Konopišti.
1: V amfiteátru vždycky bylo narváno, i když pršel.
2: A všichni si s námi společně zpívali naše hity.
0: A zpívat se budou.
3: Rádio Blaník vám přináší
4: koncert pro všechny bezvaly.
0: Je to tady 30. května sobotu, to všechno vypukne odpoledne na Konopišti. Velký koncert k 27 letům Rádia Blaník. Neskutečné, starší brácha má 27. No my jsme mládě, nám bude rok v červenci. No, co se týče oslav na Konopišti, tam je to skutečně všechno už pomalu, ale jistě připraveno na to, abyste mohli přijet. Ideálně radíme, abyste přijeli v dostatečném předstihu a na cestu určitě mějte puštěný Blaník, protože my budeme od rána připravovat speciální dopravní servis přímo z Konopiště a ze všech příjezdových trast a také parkovišť. Pokud byste se rozhodli přeci jenom třeba neparkovat u Konopiště, ale v Benešově, říkám dobrá volba, protože od benešovského vlakového nádraží bude připravena kyvadlová autobusová doprava. Odvezou vás na Konopiště, ale po koncertě, anebo třeba v průběhu koncertu i zpět. Záleží pouze na tom, kde zaparkujete. Ideálně tedy Benešov a kyvadlovkou potom pěkně na koncert. Více informací z našeho vysílání poslouchejte Rádio Blaník určitě od rána. Informace budeme přinášet i tady na Českém Blaníku, kde s vámi budeme po celý den. A samozřejmě Konopiště, to je jedna velká oslava. A díky vám to bude určitě super. Teď si dáme písničku, respektive za malou chvíli, která se jmenuje Blaník. A ta také vznikla k narozeninám právě Rádio Blaník. A zpívat bude Petr Spálený. Je to prakticky jedna z prvních, ne-li první.
4: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď

0: fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
1: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
2: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
1: na akci Letňany nejen dětem.
2: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
1: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
2: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
1: tombolu z dárky
2: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
1: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
2: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
3: Psal se rok 2000 a pro Blaník Petr složil tuhle písničku, tedy Petr Spálený, Blaník.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a několik málo sekund nás dělí od celé, tedy od sedmé. Kdy se tak stane? No právě teď. Je 7 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník a tady u nás za chvíli třeba Miraj. Bude tady také zpěvačka Lucie Bílá.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát.
0: A nebo Dalibor Janda. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník. Dobré ráno, hezký čtvrtek.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A ten bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku chladnější než předchozí dny. Očekávejte 21 až 25 stupňů, pršet nebude, obloha bude totiž jasná až polojasná. Ještě jednou, hezký den.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Už dnes budou jasné podmínky programu Nová zelená úsporám. Společně představí premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúroční úvěr a přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky by měla posílit novela občanského zákoníku. Senát ji včera v úvodním kole podpořil po bouřlivé debatě, aby byla vrácena předkladatelům k dopracování. Novelou se tak nyní budou zabývat senátní výbory. Česko zažilo pátý tropický den v řadě. Skoro pětina stanic včera zaznamenala denní rekord. Místy bylo opět nad 30 stupňů. Se silným větrem ale souvisel příchod studené fronty, která ovlivní dnešní počasí. Dnes budou teploty mezi 20 a 25 stupni. V dalších dnech se ale bude znovu oteplovat. Královéhradecké letiště zaplní letadla i tisíce návštěvníků. Letošní aviatická pouť nabídne o nadcházejícím víkendu letecké ukázky, historické stroje i připomínku významných výročí českého letectví, pokračuje předseda správní rady Josef Piňos.
9: Dravci jsou nyní ve výcviku. Speciální sokolnický výcvik a veterinární péče jde zhruba na 105 tisíc korun. Pro holuby jde o přirozeného predátora. Jeho šídelníčku je holub z 90% zastoupen.
8: Aktuální informace o aviatické pouti jsou na webu i facebookových stránkách akce. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu s dobrou náladou Martin Císař.
0: Ano, jsem tu. Hezké ráno, 7 hodin, 3 minuty.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Ani Dalibor Janda tam nesmí chybět. Kde? No přeci na Konopišti pozítří zaspívá, já se na něj taky těším. A co si dál budeme hrát? Mám tu Honzu Kalouska, mám tu taky Lucí Bílou, tam bude taky. A nebo Jakuba Smulíka, ten tam bude taky. No prostě, to bude koncert jako víno. Tak se těšte s námi, 4 minuty po 7.

0: že jí to zpívá Lucie Bílá tady na Českém Blaníku 13,5 minuty po celé, tedy po sedmé. A před námi je písnička dne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Až se ti jednou bude zdát. A Jakub Smolý. Kubíku, prosím tě, jak to s touhle písně?
3: Až se ti jednou bude zdát je píseň, která vznikla na vojně. Já když jsem šel na vojnu, tak jsem byl samozřejmě zamilovaný, zasnoubený pomalu. A když jsem to měl za takových 150, tak mi přišel ten dopis, který dostalo tenkrát mnoho chlapců a kluků, že už to nemá cenu, abych si našel nějakou jinou, tak já jsem tenkrát hrozně smutnil, tak jsem se chtěl zastřelit, pak jsem zjistil, že nemáme náboje v tom samopalu a tak jsem sednul a napsal jsem písničku, která vlastně byla mojí první písničkou, kterou jsem natočil, až se ti jednou bude zdát.
0: Tuhle krásnou písničku s tímhle příběhem si dáme právě teď, tady a na Českém Blaníku, kde jinde.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: Já vám přeji krásné dobré ráno a ještě někdo vás chce takhle po ránu pozdravit. Kdo to asi může být? No hádejte.
4: Ahoj, tady Jakub Smolík. Zdravím všechny posluchače Českého Blaníku.

0: Hana Zagorová právě teď s písničkou Žízeň. Já vám přeji hezké ráno. Právě Hanka Zagorová také s námi slavila na Konopišti 18. narozeniny Rádia Blaník. Byl to rok 2017. A já bych možná v tuhle chvíli řekl to, že ona vzpomínala také na oslavu svých 18. narozenin v spojitosti právě s Rádiem Blaník.
1: Jo, já si vzpomínám, když jsem slavila svoje 18. narozeniny, tak jsem akorát začala chodit na vysokou školu do Brna, takže pro mě to byla hrozná změna života, ale určitě změna k lepšímu a moc na to období vzpomínám. Doufám, že stejně tak budete vzpomínat na 18. narozeniny Rádia Blaník.
0: To je krásný. Hezká vzpomínka z našeho archivu. Hanka tenkrát popřála a také řekla, v čem je vlastně tenhle koncert na Konopišti jiný oproti těm koncertům, které se běžně konají. Čem je výjimečný, Hanko?
1: Ten koncert na Konopišti je vždycky hrozně specifický, protože se tam sejde strašně moc lidí, kteří se chtějí bavit a já se vždycky hrozně moc těším.
0: Tolik vzpomínka na jednu skvělou zpěvačku Hanu Zagorovou tady u nás v Českém ránu na Českém Blaníku. Za chvíli dál hudebně skupina Činasky a nebo slovenská skupina Elana, písnička Ulice. Tak hezké ráno a buďte s námi dál.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka Aša Proku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na Českém Blaníku.
14: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let

0: 8:04, tohle byla slovenská skupina Elán. Jaké bude české, moravské a slezské počasí?
1: Dobré ráno, tak aktuálně máme poměrně chladno. Včera nás přešla studená fronta, která se tedy počasím příliš neprojevila, ale projevila se tím, že se za ní ochladilo. Na obloze je jasno a ty teploty klesly nejčastěji na 10 až 5 stupňů Celsia. Nejtepleji je v centru Prahy, zde je až 14 stupňů, naopak v údolích klesla teplota i níže. Ve Vrchlabí byly necelé 3 stupně nad ránem a například stanice Králíky v Pardubickém kraji měla okolo 1 stupně. A úplně nejchladnější klasické mrazové lokality. Dnes nejchladnější stanice Jelení v Krušných horách, téměř minus 5 stupňů Celsia.
0: Martina Tomáše se ptám také na to, jaký bude dnešní den, jaké počasí čekáte?
1: Tak bude nadále slunečno, i když ty teploty díky té včerejší studené frontě už budou nižší než včera. Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, chladněji bude na severu a severovýchodě území, kde bude kolem 20 stupňů. V 1000 metrech na horách čekáme většinou kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý, místy přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: To říká meteorolog Martin Tomáš. Martine, velké díky, mějte se hezky, hezké ráno.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Český Blaník.
0: A my si pojďme hrát. Michal Hruza, Lenka Dusilová, píseň kovbojská.

0: Ivan Hlas a písnička Na kolena, tohle je Český Blaník, za chvíli Miraj nebo Marie Rotrová a nebo Michal Tučný. A nebo taky jedna, kterou vyberete vy? Ano, naši posluchači. Krátce po 8, zhruba 8 hodin 10 minut, tam budeme hrát písničku podle vašeho výběru. Hezkou českou, nebo taky slovenskou, tak jaká je vaše volba? Dejte nám vědět WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Dejte hlasovku a nebo nám napište textovou zprávu. Jakou písničkou a pro koho máme potěšit právě vás a nebo někoho? Tohle už je ve vašich rukách. Samo sebou těším se na vaše tipy a písničku zahrajeme zhruba 10 minut po 8. Teď přeji hezké ráno a buďte s námi.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentrum Davokár.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí. Oh,
4: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: OPT Real. Stavební pozemky o Combo.
5: Nyní v akční nabídce.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29

0: získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
2: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: 3 ve 3.
2: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

dřív, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na začátkem neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, na začátkem neplatí. Ani hrach, ani prach, ani sníh, ani ten prach, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na začátkem neplatí. Ani hrach, ani prach, ani sníh, ani ten prach, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na začátkem neplatí. Ani hrach, ani hrach, ani hrach, na začátkem neplatí. Ani prach, ani hrach, ani prach, ani sníh, ani ten, ani sníh.

0: Bylo 8 hodin, vy posloucháte rádio Český Blaník a vaším průvodcem je v tuhle chvíli moje maličkost, tedy Martin Císař. Já vás všechny zdravím, přeji krásný dobrý den a v další hodince tu budou třeba Václav Necká. Lucie Vondráčková. To ty jsi ten nej. Kotval. Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou. A spousty dalších a dalších na Českém Blaníku v Českém ránu, kde hrajeme české písničky, které máte rádi. A jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jedno slovo platí, bude příjemně. Očekávejte jasno až polojasno a teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Je 28. května, je tu stále jaro a já si říkám, tohle jsou ty správné jarní teploty. Užijte si den, jak to vypadá na silnicích, to víme. A přidávám informace právě teď.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Na dálnici D1 na 136. kilometru ve směru na Prahu máme hlášenou nehodu, dejte pozor. Na trase z Turnova na Liberec za Hodkovicemi nad Mohelkou se střetlo osobní auto s nákladním. Projedete Kyvadlově. A taky na trase z Benešova na Tábor za Miličínem se střetlo osobní auto s nákladňákem. Počítejte se zdržením v koloně.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v Česku, na Moravě a taky ve Slezsku, dejte nám určitě vědět 720 83 6307. To je WhatsApp Českého Blaníku, na tohle číslo můžete samo sebou poslat hlasovou zprávu a my okamžitě předáme do vysílání. Za chvíli Monika, ranní zprávy a já přeji hezký den.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku, fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo zemědělství dál vyplácí dotace Agrofertu i přes stopku od Evropské komise. Má za to, že se na tyto dotace omezení nevztahuje. Evropská komise o nich rozhodla kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián. V Česku by mohlo dojít k rozšíření možnosti vymáhat od soudců a státních zástupců náhradu škody vzniklé státu, a to v případě jejich nezákonného rozhodování. Lhůtu pro vymáhání chce ministr spravedlnosti Jaromír Tejc prodloužit na 10 let. Nově by také nebylo potřeba předchozí rozhodnutí kárného senátu, stačil by názor expertní komise. Školáci z Ostravy tráví část jara v Jeseníkách. Do horských lázní v Karlově Studánce jezdí za čistým vzduchem, pohybem a taky klimatoterapií. V čem ale spočívá největší přínos, výmluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
9: Tráví čas se svými spolužáky úplně jinak než ve škole. A podle učitelů se ten efekt projevuje nejen na zdraví, kdy se jim lépe dýchá, ale také i ve třídách po návratu. Děti totiž ty společné zážitky tak je více spojí a oni pak spolu více fungují a ubývá konfliktů.
8: Ozdravné pobyty podporuje ostravský magistrát a jen letos na ně přispěl částkou přes 600 tisíc. U Lipna nad Vltavou uhynuli během několika dní už 4 psy. Majitelka dvou z nich nahlásila, že k jejich smrti došlo kvůli otravě sinicemi z vodní nádrže Lipno. Rozbory vody to ale nepotvrdili, nicméně i další dva psy vodu pili. Před možným nebezpečím varuje na svém webu i obec Lipno nad Vltavou. Tolik zprávy, hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin k tomu 5 minut posloucháte rádio Český Blaník, hezké ráno a pohodový den vám všem přeje Martin Císař. A tohle už je Tomáš Klus a písnička A pak, potom Jirka Schillinger a nebo Petra Černocká, Projdem se pasáží Luna. Je teď v tuhle chvíli 5 minut po 8 a přání letí Vilémům, dneska mají svátek.
10: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne dýt, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Za minutu čtvrt na devět posloucháte rádio Český Blaník a tohle byla fantastická Petra Černocká a Projdem se pasáží Luna. A jdeme na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Na WhatsApp Českého Blaníku na číslo 720 83 63 07 přišla zpráva: ahoj do rádia, moc vás zdravím a přeji si písničku pro Jiřinku Skalovou z Meziboří od Standy a dcerky Nikolky. Se skazem máme tě rádi, ty naše Ostravando, jen pro tebe tady jedna veselá, no i když veselá a zatím asi pět smajlíků. Jarek je pro tebe a písnička je od nás. No, tak jo, tak já ji posílám, až to se mnou sekne.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Teď tuhle chvíli je přesně čtvrt na devět a vy posloucháte Český Blaník a České ráno s Martinem. Díky za to.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak

0: České ráno na Českém Blaníku a Petr Kotwald. Milujeme se čím dál víc, za pět minut máme půl deváté. Posloucháte nás dál, protože hrajeme české písničky, které máte rádi. A za chvíli třeba Lucie Vondráčková, Ty si ten nej, anebo A to mám rád, rád rock and roll. A to bude Karel Gott. A také počasí s Martinem Tomášem. Tak hezké ráno, pohodový čtvrtek.
1: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady. Wow!
13: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Helgot na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dobré ráno vám všem, kteří posloucháte Rádio Český Blaník. Hlásí se meteorolog Martin Tomáš. Tomáši, prosím, jaké počasí panuje v Česku? Pověste nám.
2: Dobré ráno. Tak aktuálně máme poměrně chladno. Včera nás přešla studená fronta, která se tedy počasím příliš neprojevila, ale projevila se tím, že se za ní ochladilo. Na obloze je jasno a ty teploty klesly nejčastěji na 10 až 5 stupňů Celsia. Nejtepleji je v centru Prahy, zde je až 14 stupňů, naopak v údolích klesla teplota i níže. Ve Vrchlabí byly necelé 3 stupně nad ránem a například stanice Králíky v Pardubickém kraji měla okolo 1 stupně. A úplně nejchladnější klasické mrazové lokality. Dnes nejchladnější stanice Jelení v Krušných horách, téměř minus 5 stupňů Celsia.
0: Co počasí toho dnešního dne, jaké bude?
2: Tak bude nadále slunečno, i když ty teploty díky té včerejší studené frontě už budou nižší než včera. Bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů Celsia, chladněji bude na severu a severovýchodě území, kde bude kolem 20 stupňů. V 1000 metrech na horách čekáme většinou kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Pád bude slabý, místy přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak jo, Martine, velké díky a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, naslyšenou.
0: Teď už posílám skvělou písničku, kterou pro vás má Václav Neckář. Tady je Mídlový princ. Já...

0: mohou ti dát.
1: Za 8:45, tohle byla Jana Kirchner. Míříme do Zlína, tam se totiž odehrává 660. ročník slavného mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. A jak bude letos vypadat, to nám prozradí jeho umělecká ředitelka paní Markéta Pášmová.
2: V letošním roce máme rekordní počet zastoupených zemí, 57 států, ze kterých máme letos filmy, těch filmů je 300. Letos máme 95 světových premiér, určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce. Je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmů pro děti. To bude zahajovací film.
1: Já ještě prozradím, že tento festival ode dneška pokračuje až do příští středy. Tak ať ve Zlíně jde všechno podle plánu, jak se říká hladce, jako po vlásku. A já vám všem to přeji krásné dobré ráno. Teď už se rozloučím, protože za chvíli je tu skvělá Veronika Rážová a sní čas mezi 9:00 a 13:00. A zítra úderem 6:00 se těším. Teď už se rozloučím, protože za chvíli je tu skvělá Veronika Rážová a sní čas mezi 9:00 a 13:00. A zítra úderem 6:00 se těším. Naslyšenou. Za chvíli pohodová

0: Od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník. Český Blaník.

0: Lenka Filipová, Karel Zich a jejich legendární Mosty na Českém Blaníku. Před námi 9. hodina a taky další várka českých písniček, které máte rádi. Přijde i Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A co nám přinese, to je zatím ve hvězdách. Co já vám pustím, to vím zcela jistě. Třeba Divokého Byla a Vstávej.
1: Vždyť já jsem do tebe blázen, vstávej, nenech mě čekat, ještě na to sílu mám.
0: Taky Činasky a Tabáček to bude.
1: Polevím z vysokých otáček, pohoda klídek.
0: A těšte se i na kapelu Jelen, Touha a pláč.
2: Až přejde touha a pláč, budu doufat, že mě ještě znáš.
0: Za chvíli si dáme zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud už jste vyšli ven, tak jste možná pocítili to příjemné ochlazení hned po ránu. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Bude jasno až polojasno, takže sluníčka se dočkáme až na horách kolem 15 stupňů. Večer nám klesne rtuť teploměru na 9 až 5 stupňů Celsia. No a pokud vás zajímá, jak bude zítra, tak prozradím, že teploty budou poměrně stabilní, naměříme 22 až 26 stupňů, takže zase ne nějaký velký rozdíl oproti dnešnímu dni. Jak už jsem říkala, za chvilku vás čekají zprávy a pak hurá na další české písničky.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. V Česku 5. dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. Školáci z Ostravy tráví část jara v Jeseníkách. Do horských lázní v Karlově Studánce jezdí za čistým vzduchem, pohybem a klimatoterapií. V čem ale spočívá největší přínos, ví mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
11: Tráví čas se svými spolužáky úplně jinak než ve škole. A podle učitelů se ten efekt projevuje nejen na zdraví, kdy se jim lépe dýchá, ale také i ve třídách po návratu. Děti totiž ty společné zážitky tak je více spojí a oni pak spolu více fungují. A ubývá konfliktů.
10: Ozdravné pobyty podporuje ostravský magistrát a jen letos na ně přispěl částkou přes 600 tisíc korun. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Zlín Film Festival potrvá do 3. června. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 3 minuty po 9. hodině ukazují hodiny tady u nás ve studiu Českého Blaníku. A co nás čeká a nemine, za chvíli Pepíno Vaněk, taky Petra Janů, Jelen a nebo Xindl X na vodě. Tak mějte krásné dopoledne.
12: Můj člun asi trpí závadou, je častěji na dně.

0: Město Čech, to rekord.
1: Znáte Peltimovské muzeum rekordů a kuriozit? Pokud jste tam ještě nebyli, rozhodně to stojí za vidění, za návštěvu s celou rodinou. No a do té doby, než se tam vydáte, pojďte si poslechnout další z kousků, které nám přináší Pepíno Vaněk, tedy expert právě z tohoto muzea.
2: Rádio Blaník nám pomohlo do České knihy rekordů zapsat i nejdelší řeku českou, pramenící v katastru obce. Ta obec je Kvilda, ta řeka je Vltava, délka jejího toku je 430 kilometrů a plocha povodí 28 000 kilometrů čtverečních. No a tenhle krásný zápis vznikl v roce 2011 a jak už jsem říkal, Rádio Blaník bylo u toho.
1: My moc rádi, tak děkujeme Pepíno za další pěkný kousek a těšíme se zase zítra, co si na nás vymyslíš.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A teď už tu pro vás mám tabáček, ten od Činasky. Tak hezký poslech a dobré dopoledne.

0: Krásný duet Karla Černocha s Filipem Brabcem, Víc než přítel na Českém Blaníku. 9 hodin 25 minut. Dnes máme 28. května. Co se stalo v minulosti nebo kdo slaví, to si řekneme už za chvíli. Do té doby se těšte na Ladislava Štajdla, Marka Ztraceného a nebo na skupinu Divoký byl.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3+1 Ostrava Stará Bělá za 5 milionů 290 tisíc, rodinný dům v obci Zlonice na Kladensku za 5 milionů 990 tisíc, rodinný dům v Postoloprtech na Lounsku za 13 milionů 100 tisíc, rodinný dům v Žiželicích na Kolínsku za 5 milionů 490 tisíc a pozemek k bydlení v Chotěšově Plzeňích za 3 miliony 290 tisíc 300 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Rádio Český Blaník.

0: Ladíte Český Blaník a tohle byl Jaromír Majer a Andělka Majerová, Kluk s píšťalkou. Za chvíli bude 9:45 a teď je správná chvíle na to, abychom si připomněli, že dnes máme 28. května. To znamená, že svátek slaví Vilém. Zároveň si dnes připomínáme Mezinárodní den počítačů, ale ještě jeden velice zajímavý mezinárodní den a tím je Světový den her. Takže pokud byste chtěli oslavit dnešní den, ať už tak či onak, tak můžete zkrátka dobře sednout k počítači a něco si zahrát. Tak zabijete dvě mouchy jednou ranou. Často ale v rámci Světového dne her lidé testují nové hry, scházejí se s rodinou nebo s přáteli a dávají si deskovky, tedy herní večery, no a nebo prostě a jednoduše objevují novinky. Já zrovna o jedné uvažuju, tak možná, že právě dnes by byl ten správný čas na to udělat novou herní investici. Za chviličku další české písničky, které máte rádi, dáme si Vladimíra Mišíka a nebo Lucku Bílou.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
2: Rigi je hora, která se říká královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a královna Viktorie. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé. Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály.

0: ohlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
9: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla báječná Hanka Zagorová. Za každou chvíli s tebou platím. Právě teď nám odbíjí 10. hodina a po ní si dáme třeba Michala Tučného.
1: Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá. Že tu byl nezvaný host.
0: Těšit se můžete, ale taky třeba na Zuzanu Norisovou a její pátou. A dáme si i skupinu Miraj a novopečeného tatínka Miraje Navrátila, písnička Jahoda.

0: To byla jen malinká ochutnávka písniček, které tu budou znít mezi 10. a 11. hodinou. Tak si na ně počkejte, do té doby ještě zprávy, anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dočkáme se příjemného ochlazení. Dnes naměříme až 25 stupňů Celsia, sluníčko bude svítit celý den, večer se pak ochladí na 9 až 5 a zítra opět vystoupá rtuť teploměru na 22 až 26 stupňů. Pozor, meteorologové varují, že o víkendu by mělo pršet, tak buďte připraveni. Deštníky a pláštěnky sebou.
2: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Zprávy na Českém plánu.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomů zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžou lidé pomoct, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
8: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
7: Misku s vodou mohou lidé dát pro ptáky i na parky. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ. Zadržela muže, kterého podezírá z krádeže 170 párů dámských bot. Předpokládají, že je kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Policie zveřejnila fotky bot a hledá jejich majitelky. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A hodinu otevíráme písničkou od skupiny Mandraže. Ona se smála, tak já doufám, že je vám dnes taky do smíchu, že je veselo, protože tu máte Český Blaník a s ním spoustu českých písniček, které máte rádi.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: jste hovejš, tak to je Michal Tučný na Českém Blaníku ve čtvrt na 11. A my se teď malinko odkloníme od českých písniček a podíváme se do světa sportu, konkrétně do světa hokeje. A nebudeme se dívat jen tak sami, jakože se mnou, ale já si na to vezmu odborníka, takového našeho experta Radka. Ten nám prozradí víc. Tak Radku, je to na tobě.
1: Přejeme krásný den. Na naše hokejisty dnes čeká klíčový zápas turnaje. Ve čtvrtfinále totiž vyzvou silné Finsko, které na turnaj táhne hvězda Panterů z Floridy Alexander Barkov, mimo jiné přítel tenistky Marie Bouskové, s nímž se v kabině potkává například mladý český obránce Marek Alšer. Suomi půjdou do souboje v roli výrazného favorita. Vždyť na šampionátu zatím nestačili po velkém boji pouze na silné domácí Švýcary. S Finskem se v boji o místenku v semifinále poměří český tým opět po 5 letech. V Rize prohrál těsně 0-1. Nedávná historie ale přinesla i 2 důležité výhry, a to v letech 2010 a 2015. Češi se za svým čtvrtečním soupeřem museli stěhovat do 150 km vzdáleného Curychu. Finská média se před utkáním nechala slyšet, že český tým ve čtvrtfinále příliš nezajímá a spíše vyhlíží, s kým by se mohli potkat v rámci sobotního semifinále. V českém týmu se především řeší to, kdo zaujme post brankářské jedničky. Dominik Pavlát odchytal výborně zápas s Kanadou, Josef Kořenář pak kvůli nemoci poslední zápasy nehrál, na čtvrtfinále by ale údajně mohl být připravený. Zápas o bytí či nebytí v turnaji začíná ve čtvrtek od 16:20 v Curychu. V dalších duelech čtvrtfinále se Švýcaři poměří se Švédy, Lotyši s Nory a Kanada vyzve v zámořském derby USA. Tolik hokejový speciál. Držte palce, hezký den přeje Radek Barkman.
0: My pořád držíme, i když teď to v poslední době vypadalo, že málo. Takže, milí posluchači, držte ještě víc, budeme fandit a věřme tomu, že vyhrajeme.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak to byl novopečený tatínek Miraj, Jahoda na Českém Vlaníku. Za chviličku bude 10:30 a já vám taky za pár okamžiků prozradím, jak si můžete udělat dnes radost. Myslím tím písničkou na přání, takže pokud nevíte, jak na to, počkejte si pár chvil, do té doby si dáme Petra Nováka, Ladislava Vodičku a nebo Michala Davida.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
4: Počkej, v čí pr...
3: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
4: To zní hustě. Kde to je?
5: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
8: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
7: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

dělal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má. Musíš znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní skříň, chladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat dvojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.

0: Se skupinou Elan jsme si pocestovali po Slovensku od Tatier k Dunaju na Českém Vlaníku. 10 hodin 45 minut a já tu pro vás mám lákavou nabídku. Pojďte si udělat radost písničkou. Napište na 720 836 307, kterou byste rádi u nás slyšeli, taky komu ji pošleme, komu uděláme radost, a klidně si můžete udělat radost jen tak sami. Napište mi, kterou byste tedy rádi slyšeli. Přibližně za půl hodinky tady písnička na přání bude, takže je to jenom odhadovaný čas, kdy ta radost přijde, no a do té doby máte dost času si to promyslet a napsat na 720 836 307. Pište buď klasické textovky, a nebo využijte WhatsAppovou aplikaci. Tam máte totiž možnost psát nejenom textové zprávy, ale taky nahrávat hlasovky. A pokud nahrajete, já celou tu vaši hlasovou zprávu pustím do vysílání. Tak co říkáte, zkusíte to? Já doufám, že ano, a za chvíli pojďme na další české písničky, které máte rádi. Bude tu Petr Spálený a nebo kapela Slza.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Česká, nelítám nízko na českém Blaníku a my letíme do další hodiny. Mezi 11. a 12. u nás čekejte další české písničky. Jednu třeba od Olgy Lounové. Patříme k sobě ty a já, ty a já. Bude tu i kapela Projektil, Zahrada ticha. Je to samota dnů. A nebo Lékořice Václava Neckáře. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou. A ještě jedna písnička, kterou zatím neodtajním, to bude totiž písnička na vaše přání. Píšete si o ní na 720 836 307. Počasí na českém Blaníku. Dnes naměříme až 25 stupňů, bude svítit sluníčko, takže teplo bude, i když o něco chladněji než předchozí dny. Očekávejte, že večer potom bude více chladno, 9 až 5 stupňů nad nulou. Zítra se rtuť teploměru vyšplhá k 21 až 26 stupňům. Už za chvíli tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes oproti včerejšku opět o desítky haléřů klesly. Litr benzínu zlevnil na maximálních 44 korun a 16 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 85 haléřů za litr. Minister dopravy Bednárik vyzval obce, aby ověřili, zda nemají pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů. Cílem je zlepšit odhalování přetížených vozidel, která ničí infrastrukturu a představují bezpečnostní riziko. Po jednání s ministrem o tom informovalo Sdružení místních samospráv. Letiště v Hradci Králové o víkendu zaplní letadla i tisíce návštěvníků. Letošní aviatická pouť nabídne letecké ukázky, historické stroje i připomínku významných výročí českého letectví. Pokračuje předseda správní rady Josef Piňos.
9: Máme tady historický letoun DC-3 Dakota, transportní vojenský letoun americký, který se podílel na vylodění vojáků v Normandii. Co je opravdu velkým tahákem, je Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka.
8: Aktuální informace o aviatické pouti jsou k dispozici na webu i facebookových stránkách akce. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. Za chvíli písnička na přání a do té doby Olga Lounová, Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a nebo Činasky Hlavolam. To všechno vám nabízíme na Českém Blaníku. Tak hezké dopoledne.

0: Olga Lounová, Patříme k sobě na Českém Blaníku. Už se moc těším na to, až vystoupí taky 30. května, tedy už teď v sobotu na Blanickém konopišti. Pokud tam budete, máte se skutečně na co těšit. No a pojďme si teď dát něco aktuálnějšího. Před námi je totiž písnička na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Milé rádio, prosím, zahrajte pro mou přítelkyni Věrku písničku od Jojo Band Karviná. Jen tak pro radost a pro ty hezké vzpomínky, které na ní máme. Tak to nám napsal Tomáš a my samozřejmě přáníčko velice rádi splníme. Tady jsou Jojo Band na Českém Blaníku.

0: Tak to byl Richard Miller na Českém Blaníku jen krátce před 11:30. My se už za chviličku podíváme na takovou velice zajímavou statistiku, která se týká jmen dětí tady u nás v České republice. Schválně do té doby, než vám to prozradím, můžete si jen tak sami pro sebe tipnout, jaké jméno je nejpopulárnější, ať už dívčí nebo chlapecké. No a klidně mi to i napište na 728 363 07. Jsem zvědavá na vaše tipy. Za chvíli už další české písničky, které máte rádi. Vaby a Miky Rivolovi, taky Václav Neckář anebo Hanka Zagorová.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Pika, pika.
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
9: Tři ve tři.
10: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
9: Tři ve tři.
10: Na Českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.

0: Marcela Holanová, Já jsem tvá stála na Českém Blaníku přesně ve 11:45. Tak už tu pro vás mám jednu aktuální statistiku, tedy ona je aktuální za předchozí rok, ale konečně známe výsledky. Nejoblíbenějším dívčím jménem za předchozí rok u nově narozených holčiček byla totiž poprvé Viktorie, která po 13 letech sesadila Elišku. Mezi chlapci zůstal na prvním místě Jakub, ale bylo to velmi těsné. Zůstal těsně před Matyášem. Na dalších místech jsou u chlapců Jan, Adam a Matěj. U dívek v oblíbenosti následují Eliška, Sofie a Anna. Do první 20 chlapeckých jmen taky nově pronikl Sebastián a naopak z ní vypadl Šimon. U dívek pak dál výrazně roste popularita jména Amálie. Statistiky taky ukazují, že i dál pokračuje tradice dědění jmen v rodinách. Nejčastěji jsou to jména Antonín, Václav nebo Josef. Tak taková milá statistika. No a my jdeme dál, vrátíme se k českým písničkám. Už za chviličku Olympik anebo Kateřina Marie Tichá. Plamen na Českém Blaníku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Happy Sport!
7: Půjčovna a Service Call.
9: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Český Blaník.

Když mlák večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích okolí.

0: hledám.
1: Modrá zem a Petr Rezek na Českém Vlaníku a my budeme pokračovat. Odbylo nám pravé poledne. Možná, že obědváte, tak vám přeju dobrou chuť a i dál vám budu přát pohodový poslech českých písniček, které máte rádi. Dáme si třeba Pavla Bobka.
0: Veď mě dál, přesto má.
1: Nebo Sagvana Tofiho a jeho Dávej ber.
0: Dávej ber.
1: A těšit se můžete i na Karla Gotta, Jestli tě budu mít rád.
0: Jestli já tě budu mít rád, nejpozději už
1: za... Za chvíli už zprávy a ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Maximech bychom dnes měli naměřit do 25 stupňů Celsia. Očekávejte, že večer se nám ale poměrně výrazněji ochladí. 9 až 5 stupňů. Tak to jsou nejvyšší noční teploty. No a zítra se opět vyšplhá rtuť teploměru docela vysoko. 21 až 26 na většině území. V Čechách místy až 28 stupňů Celsia. Už za chvíli zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz
2: Zprávy na Českém Vlaníku.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Úřady práce pravděpodobně budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu 2028. Odklad přinese novela, kterou Senát schválil. Přestože pěstounů přibývá, tak jich je stále nedostatek. Náhradnímu rodičovství na přechodnou dobu se u nás momentálně věnuje asi přes 1000 rodin. Jaká je situace například v Bohumíně, dodá jeho mluvčí Jana Končítková.
11: V našem správním obvodu Bohumín vyrůstá v náhradní rodinné péči zhruba 200 dětí. Pěstounů evidujeme 174, z toho je ale pouze 6 manželských párů, které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu.
10: V blízké době by měla vláda napsat zákon o profesionálních pěstounů, který by je mohl částečně motivovat a jejich počet tak zvýšit. Meta nabídne předplatné pro své aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp. Snaží se snížit závislost na reklamě a dorovnat náklady na zavádění umělé inteligence. Uživatelé, kteří se pro předplatné rozhodnou, získají vylepšené funkce. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
1: Krátce po 12. hodině posloucháte Český Blaník, je s vámi Veronika Rážová a před námi Helena Vondráčková, tak já doufám, že to není písnička o sobotním konopišti, to tehdy padal déšť.

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Pavel Bobek, Veď mě dál cesto má. No a my se teď budeme bavit o konopišti. A to z jednoho prostého důvodu, je to tady už tak strašně blízko, tak neskutečně blízko, je 28. 30. se tam všichni sejdeme, 30. si to budeme užívat a skutečně to bude stát za to. Neměli byste tam chybět, já doufám, že tam chybět opravdu nebudete, protože lístky jsou vyprodané, takže vás tam bude tolik, že mám pocit, že sami se budeme divit, kolik skvělých fanoušků českých písniček a Rádia Blaník se tam na jednom místě sejde. Ale mám tu pro vás, pozor, pozor, důležité informace. Pokud míříte na koncerty na Konopišti, raději skutečně přijeďte v dostatečném předstihu. Areál se otevírá už 9 hodin ráno, amfiteátr pak 10 dopoledne. Koncert sice startuje až v poledne, ale vzhledem k tomu, jak jsem říkala, vás tam bude tolik, že abyste si chytli dobré místo, abyste měli možnost dobře zaparkovat, abyste si třeba dali nějaké to občerstvení, je skutečně důležité, abyste tam byli ideálně co nejdřív. Ještě jednou připomínám, areál se otevírá už v 9 hodin ráno. To znamená, že klidně tam můžete být už chvíli před 9. Cestou určitě poslouchejte blanické vysílání, tedy konkrétně myslím Rádio Blaník, kde pro vás budeme už od rána připravovat speciální dopravní zpravodajství, a to přímo z Konopiště. Stejně jako loni se přímo v areálu pak bude platit přes čipy a pokud chcete vyhnout se frontám, tak si je nabijte ideálně předem. Tedy v klidu, doma, u počítače nebo u telefonu. Všechny instrukce najdete na webu radioblaník.cz. No a doporučení, co byste sebou neměli brát, je jídlo a pití. Tedy pití můžete mít sebou, PET lahev do půl litru s vodou, no ale jídlo se nepovoluje samozřejmě pouze ve výjimkách, kdy máte nějakou přísnou dietu a skutečně potřebujete jen to své jídlo. Pak si ho beze všeho vemte, ale jinak stánků s občerstvením bude na Konopišti dostatek, takže občerstvit se můžete si dát něco dobrého k jídlu, k pití, všechno tam bude. No a ještě jedna důležitá informace. Karavany. Pokud byste plánovali jet karavanem, tak ty letos na parkovištích okolí Konopiště nezaparkují. Letos skutečně budeme slavit bez karavanů. Tak já si myslím, že informací bylo víc než dost. Pokud byste potřebovali ještě víc, tak poslouchejte Český Blaník, protože i odpoledne kolega Michal tady pro vás bude mít nějaké info. No a stejně tak mrkněte na radioblaník.cz na web, kde najdete všechno důležité i informace o tom, co sebou nebrat a tak dále. Tak já si myslím, že už toho bylo víc než dost a že se teď vrátíme k českým písničkám. Už za chviličku Sagvantofy, Verona a Michal David, anebo Lucka Bílá s Kamilem Střihavkou.

0: Kvantofy Dávej ber na českém Blaníku krátce před půl jednou. Před chvílí jsme si povídali o konopišti, o tom, jaké to tam bude, kde máte parkovat, co nemít sebou, ale pozor. Ještě tu mám jednu informaci, která se týká předpovědi počasí. Meteorologové totiž slibují i místy vydatnější srážky během víkendu. Takže pozor, milí posluchači, kdyby náhodou to padlo i nad konopištěm, zkrátka dobře, kdyby pršelo, počítejte s tím, že konopiště, tedy blanické narozeniny, budeme slavit za každého počasí. Takže žádné strachy, jsme připraveni na všechno, ale hlavně věřme tomu, že nám bude svítit sluníčko. Před námi už jsou další české písničky. Michal Tučný, Maruška Rotrová a nebo Karel Gott.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
12: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
11: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

0: A keď Michal Krusberský príde, tak je tu hnedka veselo. Ahoj, já tě vítám.
1: Dobré odpoledne, no jo, přišla láska.
0: Ano, přesně tak. Krásné odpoledne ti přeju, Michale. Tak my tím žijeme, že jo? My žijeme sobotou, tou velkou akcí oslavou Blanických narozenin. A nejenom, že se bude slavit na Konopišti, ale my budeme slavit i tady u nás.
1: Přesně tak, i v našem vysílání můžete totiž trošku toho Konopiště zažít. My vám budeme v průběhu celého dne pouštět písničky interpretů, kteří na Konopišti byli, a ne, že budeme pouštět jejich klasické písničky, ale přímo ano. Verze, které zazněly.
0: Live
1: verze, ano, z toho Konopiště.
0: A takže kromě toho chystáme pro vás taky spoustu vzpomínek právě na ty interprety, kteří tam v posledních letech vystoupili, nebo v posledních letech od začátku, co se vlastně na Konopišti slaví.
1: Ano, tak od roku 2000.
0: Přesně tak. No ale to je ještě budoucnost, to je až v sobotu. Co nás čeká dnes, Michale?
1: No, spoustu českých písniček, které máte rádi, to určitě, a další podrobné informace o Konopišti, co byste si měli vzít a neměli a jak byste se měli připravit a tak dále.
0: Takže čím dál více platí to doporučení, bedlivě poslouchejte Rádio Český Blaník, protože tady se dozvíte úplně všechno. A navíc vám k tomu ještě servírujeme jednu českou písničku za druhou. Už za chviličku Sebastian, Valdemar Matuška anebo Marek Ztracený.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto, slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
7: Amadeus.
6: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Rádio Český Blaník.

0: od Sebastiana a my se teď zatouláme k dalším českým písničkám. Za chvíli Karel Zich, Není všechno paráda.
1: Není všechno paráda, co hraje.
0: Taky bude David Dale, Akorát.
1: Akorát chci být to jak dost mou.
0: A ještě zkontrolujeme Hvězdy nad hlavou a dáme si kapelu Činasky.
1: Povídej, přeháněj, vyprávěj, co by
0: a budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme krásně, i když se nám trošičku ochladilo. Zítra zase teploty začnou šplhat nahoru. Čekáme jasno nebo skoro jasno až večer, oblačnost zejména v Čechách od severozápadu a teploty zítra zase povyskočí na 21 až 26 stupňů. V Čechách místy až 28. Na horách kolem 18 a na Šumavě až 21 stupňů. Tolik počasí a Kuba Bělek je tady s dalšími aktuálními informacemi.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Hasiči loni zasahovali u téměř 1300 požárů souvisejících s nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíce za poslední 4 roky. Celková škoda po požárech komínů naopak meziročně klesla. V roce 2025 byla kolem 115 milionů. Dnes o tom informovali hasiči. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Hraběta v divadle Járy Cimrmana působil od konce 70. let. Mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Liavci a Praotec Čech v Českém nebi. Objevil se i ve filmech, třeba ve Vesničko má středisková. Řada měst řeší komplikace u velkých investic. Třeba ve Slaném radnice znovu vypíše zakázku na stavbu kulturního a vzdělávacího centra. Proč to musí udělat, vysvětluje starosta Martin Hrabánek.
9: Důvodem byla nemožnost splnit jednu z neměnných podmínek původního tendru, tedy profinancování 20 milionů korun do konce května 2026. Vybraný dodavatel městu oznámil, že tento termín nemůže v současné chvíli dodržet.
8: Projekt má aktuálně vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková podpora je téměř 144 milionů korun. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16:20. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne už vám přeje taky Michal Krosberský, jsem s vámi. Za chvíli se podíváme do divadla v Českých Budějovicích, mají tam nějaké novinky a teď Marta Kubišová od nás.

0: Tak to jste určitě poznali. Plavci a brnění jsme si dali 14 minut po 13. a míříme do Českých Budějovic. Tamní jihočeské divadlo má totiž problém. Kvůli špatnému technickému stavu muselo opustit Dům kultury Metropol. A co to v praxi znamená, to už nám vysvětlí ředitelka divadla Martina Šlegelová.
1: Znamená to, že v malé historické budově, která sama není divadlo, ale je to přestavěný pivovar, takže má četná omezení, tak se budou tisnit tři soubory. Bude se tam tisnit činohra, opera a balet a budeme muset ten provoz řídit tak, aby se tam ty soubory vystřídaly, což bude nutně vést nějaké redukci představení pro veřejnost. Takže místo toho, co když máme teď 90% návštěvnost, bychom nabídli těch představení třeba víc, tak jich nabídneme míň. A to je prostě bohužel smutná realita, se kterou se nedá nic dělat.
0: No tak držíme palce, ať se všechno vyřeší, co možná nejdříve, protože bez divadla by bylo velmi smutno, že jo, na tak velkém městě, jako jsou České Budějovice. A my teď už samozřejmě zase míříme k písničkám. Meky Šbírka za chvíli, bude i Lucka Vondráčková, ale nejdřív David Dale, akorát.
2: Rádio Český Blaník.

0: točit.
1: Ano, projeli jsme se v šíleném kolotoči a vy možná prožíváte něco podobného, jen je to pracovní kolotoč, tak na chvíli se zastavte, vydechněte. Jo, my vám k tomu budeme hrát další české písničky, které máte rádi a hlavně ty pohodové, které vás trošku sklidní, pokud jste se zrovna rozčílili na poradě nebo něco podobného. A za chvíli nabídnu tak jeden zajímavý příběh z hotelového života. A co bude z těch písniček? Třeba nápad Hanky Zagorové. A taky si dáme Petra Muka dál do srdcí. No a bude jich rozhodně víc, tak za chvíli pokračujeme.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
10: Oh. Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady. Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
18: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
19: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
0: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: děkuji. Také vzpomínka na Karla Kryla na Českém Blaníku a písnička Děkuji. A teď zamíříme do Českého Krumlova. Už jste tam byli? Já doufám, že všichni. Tam je totiž krásně, o tom žádná. Ale mají tam taky velmi výkonné uklizečky, řekl bych. Mám tady totiž příběh, který byste na vlastní kůži asi nechtěli zažít. Muž z Asie, který tady byl na dovolené, přišel takhle na hotelový pokoj a začal postrádat tašku. Ale kdyby jenom tašku, v té tašce totiž bylo 8000 eur, čili skoro 200 000 korun. No, a to už byste taky možná byli v mdlobách, jak se říká. Takže se rozběhla pátrací akce, celý hotel na nohou, že jo? Projížděly se kamery, které tam naštěstí byly. A zjistilo se, že ta taška ležela na posteli a když uklízečka sundávala povlečení, tak tu tašku nedopatřením prostě zabalila do toho povlečení a vyhodila to všechno do špinavého prádla. Naštěstí to prádlo ještě neodvezli a tak se peníze ve sběrném koši našly, nakonec skončily v hotelovém trezoru, aby se nic podobného už nestalo a naštěstí všichni byli spokojení a muž z Asie nejvíc, asi to je jasná věc. Jenom mě řekněte, když jdete na dovolenou, jestli takhle jako v tašce, v kufru taháte 200 000. To bych teda jako nedělal, to rozhodně ne. Za chvíli Lenka Filipová a taky Janek Ledecký u nás na Českém Blaníku.
1: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
2: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května CZ.
7: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na

0: Máme český původ kuřecího masa, spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin, kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Radio Český Blaník.

0: Standa Hložek uzavírá tuhletu hodinu s písničkou Krejčí a tu další hodinu otevřou naopak Olympici. Bude písnička Já.
1: Já.
0: Taky si dáme Michala Davida. A na pořád taky Michal Hruza. A další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes se nám lehce ochladilo, ale zítra už zase teploty budou šplhat nahoru. Čekáme opět jasno či skoro jasno, až večer bude oblačnosti přibývat zejména v Čechách a na severozápadě a teploty 21 až 26, v Čechách dokonce až 28. Na horách namíříme maximálně 18 a na Šumavě do 21 stupňů. Co dál přinesl čtvrtek, to ví kolega Kuba Bělak.
9: Na Českém Blaníku.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Eliška skončila druhá, třetí byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Dnes o tom informoval statistický úřad. Stát opraví téměř 40 kilometrů silnic na Kroměřížsku a Zlínsku, které poškodila stavba dálnice D49. Půjde o 28 úseků silnic druhé a třetí třídy. Při stavbě dálnice mezi Hulínem a Flištákem čelili zvýšenému provozu a zatížení jako objízdné a přístupové trasy. Už zítra nás čeká noc kostelů. Zapojí se jich přes 1800 napříč celou republikou, o které jde jednoduše zjistíte na mapě na webu akce. V Praze si speciální program připravila i sněmovní kaple. K němu více řekne mluvčí kanceláře poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
11: Prohlídky začínají v 17 hodin, vstup je z Tunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
10: Většina programů začíná kolem 17 hodin a končí kolem 10 večer nebo i později v noci. Fotbalisty pražské Slávie posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby České ligy. Média spekulují, že Hanáci mohou za hráče získat téměř 100 milionů plus případných dalších bezmála 25 milionů na bonusech. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, v těch budeme rozhodně pokračovat i teď po 14. hodině a za chvíli nabídnu také pár praktických informací, pokud se na Konopiště v sobotu budete vydávat autem. A k tomu samozřejmě další rekord, ten po 14. hodině také nesmí chybět. A co z písniček? Krištof za chvíli, taky Lucka Bílá, to chci mít, ale ze všeho nejdřív Olympik a já. Michal je s vámi.

kapela Kryštof, ty a já, 16 minut po 14. na Českém Blaníku. A pokud vy a my budete s námi na Konopišti, tak tady mám pro vás pár důležitých informací, protože Konopiště se blíží už tuto sobotu, to konečně všechno vypukne. A pro ty, kteří tam budou s námi, tady jsou základní informace. Areál Přírodního divadla se stánky otevře už v 9 ráno, samotný amfiteátr pak v 10 dopoledne a koncerty startují v pravé poledne, čili ve 12 hodin. Raději přijeďte v dostatečném předstihu, ať si stihnete nabít čipy a rozkoukat se, najít si své místečko a tak dále. No a cestou určitě poslouchejte vysílání Rádia Blaník, protože budeme připravovat speciální dopravní zpravodajství přímo z Konopiště, kde budeme informovat o těch příjezdových trasách, jak se to tam štosuje a o parkovištích a tak dále. No a k zaparkování můžete využít buď veřejná velkokapacitní parkoviště v okolí Konopiště, která se otvírají v den koncertu v 7 ráno, a zaparkovat můžete i v Benešově, kde si navíc můžete ještě teď objednat poslední parkovací místa dopředu. No a od 9 hodin pak bude z Benešovského autobusového nádraží jezdit posílená kyvadlová doprava přímo na Konopiště a zpátky. Pokud jste něco nestihli zaznamenat, tak další informace najdete na webových stránkách radioblaník.cz, kde v tom horním menu v sekci Konopiště 26 najdete vše podstatné. A my už se teď jdeme vydat po cestách růžových s Michalem Davidem.

0: Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky, ale já bych si postěžoval jinak, zřejmě letos zase nebude žádné ovoce, že jo? Všechno nám to pomrzlo, meruňky nebyly, třešně se dovážejí a všechno je to strašně drahé. No škoda, ale co naděláme? Podle některých přece k žádným klimatickým změnám nedochází, je to všechno v pohodě. Tak jo, za chvíli další hezké české písničky, Radek Tomášek a Helena Maršálková, Džínová láska bude.
1: Ta naše láska Džínová.
0: A ještě dorazí Tomáš Klus a Nina. A bude jich rozhodně víc a hned potom taky další domácí rekord.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, na trně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, ni s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: kapela Team a my jsme velmi rádi, že v tom lítáte dál s námi s Českým Blaníkem.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už nabídneme další domácí rekord, o kterém jste možná ani neslyšeli a vůbec ani nevěděli. Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit představí jednu řeku, možná nejdelší.
2: Rádio Blaník nám pomohlo do České knihy rekordů zapsat i nejdelší řeku českou, pramenící v katastru obce. Ta obec je Kvilda, ta řeka je Vltava, délka jejího toku je 430 km, pramenící v katastru obce. Ta obec je Kvilda, ta řeka je Vltava, délka jejího toku je 430 km a plocha

0: let zdarma?
1: Já, Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě. Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
8: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Jo, tak mašinka, bez té si nedokážu představit už žádnou svatební párty, to je fakt. Každopádně, ať už vy se vezete v autech, nebo jedete v autobuse, nebo nás ve sluchátcích máte přes internet i ve vlaku, tak i tam vás zdravíme a za chvíli vám tam nabídneme třeba kapelu Kabát. Kdo ví, jestli? Jak je to spravdou? Taky bude kapela Jelen, Jediný, co chci. A do uší zamíří i Helena Vondráčková. Na českém blaníku české písničky, které máte rádi.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
4: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší den opět slunečný, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat a teploty zase trošku povyskočí na 21 až 26 stupňů. V Čechách dokonce můžeme místy naměřit až 28. Na horách kolem 18 a na Šumavě do 21 stupňů. Teď už je tady změna, zprávy po zbytek odpoledne bude připravovat Eliška Votrubová.
5: Zprávy na českém blaníku.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vedra a sucho stěžují práci v zemědělství. Podle farmářů zhoršují stav plodin a komplikují závlahy. Nedostatek vody v půdě označují zemědělci za dlouhodobý problém, který zvyšuje náklady a oslabuje výnosy. Některé podniky už očekávají výrazně nižší úrodu oproti loňskému roku. Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty za neoznámení nabídky úplatku. Oznámil to na sociální síti X. Policie ho stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to. Obvinění hejtman od počátku odmítal. V Praze řádili sprejeři. Skupina 4 mladíků posprejovala zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech. Způsobili škodu za 1 000 000 korun. Policie má k dispozici kamerové záznamy, kde je jejich podoba dobře zachycena. Za poškození cizí věci jim hrozí až 3leté vězení. Už zítra nás čeká oblíbená noc kostelů. Zapojí se jich přes 1800 napříč celou republikou. V Praze si speciální program připravila i sněmovní kaple. K němu více řekne mluvčí kanceláře poslanecké sněmovny Martina Lustigová.
7: Prohlídky začínají v 17 hodin, vstup je z Tunovské ulice. Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí.
6: Většina programů začíná kolem 5. odpoledne a končí kolem 10. večer nebo i později v noci. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
5: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A my vás v téhle hodince budeme také zvát na filmový festival pro děti a mládež a taky si dáme 3 ve 3. Michal Krusberský je s vámi a teď už kapela Kabát. Kdo ví, jestli?
8: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Tak tohle říkám doma docela často. Já nic, já muzikant, ano, Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, 14 minut po 15. hodině na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A zatímco v tuto chvíli už máme pravděpodobně i po obědě, tak my se trošku vrátíme v tom čase a budeme snídat, protože jsme zjistili, že spousta písniček právě má snídání v názvu. Takže samozřejmě musíme v první řadě dát Karla Gotta, Když muž se ženou snídá, taky Jirka Korn, Té, co snídá, a do třetice ještě Katapult, Já nesnídám sám. Tak doufám, že vy taky si teď nebudete dávat svačinku sami, ale budete mít u toho naladěný právě Český Blaník. Tak pojďme na tuhletu trojici.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Kaťáci neboli katapult, já nesnídám sám. Na závěr téhleté snídaňové trojky, dalo by se říct. Já doufám, že ani teď odpoledne nebudete třeba si dávat odpolední kavčo a s dortíkem sami, že u toho bude dál Český Blaník a za chvíli taky Anaka. A bude i Hlídač krav Jarka Nohavici, anebo kapela Miraj, a taky jsem slíbil pozvánku do Zlína na festival, tak bude za malý okamžik.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Happy Sport!
9: Půjčovna a servis call.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
13: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Český Blaník.

mi kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Čakám tě, láska, a kapela Elán, a my se teď půjdeme zatoulat třeba do toho Zlína. Tam totiž začíná 660. ročník slavného Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. A jak bude letos vypadat, to nám prozradí jeho umělecká ředitelka Markéta Pášmová.
1: V letošním roce máme rekordní počet zastoupených zemí, 57 států, ze kterých máme letos filmy, těch filmů je 300. Letos máme 95 světových premiér, určitě ráda zmíním, že jsou to filmy především krátké, ale mezi těmi opravdu jako významnými světovými premiérami je třeba film Máma a táta jsou boží, což je český zástupce, je to také český zástupce v mezinárodní soutěži filmů pro děti, to bude zahajovací film.
0: No, festival startuje dnes a potrvá do příští středy, tak vás tam zdravíme do Zlína, držíme palce, ať festival proběhne hladce a všichni jsou spokojení. A my vám za chvíli taky budeme hrát Petra Kotfalda anebo Helenu Vondráčkovou.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Už zase nejde.
2: Internet.
3: A Wi-Fi je po...

0: Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
1: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
0: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
1: Více na herman.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
7: Radio Český Baník.

0: Tak co, notovali jste si společně s kapelou Harley? Proč pocit mám? Těsně před 16. a po 16. Jana Kratochvílová. Taky si dáme Valmezáky, Mňaga a Ždorp. No a budou Lahutky divokého byla. A taky další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Mironet, nová dvojka a šop roku fandí Česku.
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
3: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude opět sluníčkový, čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti hlavně v Čechách od severozápadu přibývat. Teploty povyskočí na 21 až 26 stupňů a v Čechách dokonce naměříme až 28. Na horách se pak rtuť teploměru zastaví na 18. Tolik počasí a Eliška Votrubová ví, co se dneska událo dál zajímavého.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Stropy pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. A oproti dnešku o víc než půl koruny. Litr benzínu zlevní o 58 haléřů na 43,58 koruny. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 26 haléřů. To je téměř o 60 haléřů méně než dnes. Na pozoru by měli být pejskaři u Lipenské nádrže. Během několika dní tu uhynuli už 4 psy. Majitelka dvou z nich nahlásila, že ke smrti došlo kvůli otravě synicemi. To ale rozbory vody nepotvrdily. I další 2 psy se venčili v okolí nádrže a vodu pili. Případem se teď zabývá policie a před nebezpečím varuje i obec Lipno nad Vltavou. Na Vysočině mají první rezervaci divokých koní v kraji. Vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Pokračuje ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
9: Jde celkem o 18. rezervaci velkých kopytníků v rámci České republiky. Celkem jde již o 3. rezervaci, která vznikla během letošního roku. První 2 byly založeny na Šumavě a v Českém ráji.
8: Na podporu projektu návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět na portálu pomáhamekrajině.cz. Den D na hokejovém mistrovství světa je tady. Šampionát servíruje klíčová čtvrtfinále a čeští hokejisté v něm vyzvou nadupané Finy. Nároďák absolvoval dobrovolné rozbruslení, bitva Česko-Finsko začíná za zhruba 20 minut a sestava by podle všeho měla být podobná jako v utkání s Kanadou. Tolik zprávy, hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Hokej budeme určitě sledovat a vám třeba nabídnu písničku dne. Za malý okamžik taky bude nějaká Ždorba, teď Jana Kratochvílová. Michal přeje krásné odpoledne.

0: totiž plán.
1: Kapela Kreštof a já mám taky plán na sobotu. Samozřejmě bude Konopiště a teď bude zase písnička dnešního dne.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
1: A my vám dneska pustíme zpěváka, který byl na Konopišti už 22krát. V sobotu tam bude po 23. Miluje motorky a vám je jasné, že je to Jakub Smolík. My si taky dáme písničku, až se ti jednou bude zdát. Tak Jakube, jak vznikla tahle písnička?
4: Až se ti jednou bude zdát je píseň, která vznikla na vojně. Já když jsem šel na vojnu, tak jsem byl samozřejmě zamilovaný, zasnoubený pomalu. A když jsem to měl za takových 150, tak mi přišel ten dopis, který dostalo tenkrát mnoho chlapců a kluků, že už to nemá cenu, abych si našel nějakou jinou, tak já jsem tenkrát hrozně smutnil, tak jsem se chtěl zastřelit, pak jsem zjistil, že nemáme náboje v tom samopalu a tak jsem sednul a napsal jsem písničku, která vlastně byla mojí první písničkou, kterou jsem natočil, až se ti jednou bude zdát.
1: No a na Konopišti si pouštíme, respektive Jakub nám ji zpívá snad po každé, prostě tam musí být, tak si ji dáme i teď.
3: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.

0: Kapela z Úval u Prahy, čili Divokej byl a jejich Lahůdky 4 minuty před půl pátou na Českém Blaníku a my si dál budeme hrát taky Lahůdky. Rozhodně bude třeba Vaby Daněk, Rosa na kolej.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš.
0: Těšit se můžete třeba i na Petra Rska, dáme si Rozdíly a dáme si i Teresku Kerndlovou. To všechno za malý okamžik.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.
12: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
14: Skládáš den z pocitů.

Petr Rezek a jeho rozdíly právě teď na Českém Blaníku a míříme do Curychu na čtvrtfinále, kde dneska naši hrají s Finskem. Přátelé, hraje se první třetina a nemám dobré zprávy. Finové jsou při chuti a už nám v 9. minutě střelili první branku, takže aktuálně prohráváme s Finskem 1-0. No a před námi Vaby Daněk, tady je Rosa na kolejích.

0: No name, čím to je? No, v sobotu si je užijeme na Konopišti naživo. Přátelé, koukáme stále na hokej, Finsko, Česká republika, stále prohráváme 1-0, tak pojďme si zlepšit náladu raději písničkou, kterou si už teď můžete pomaličku objednávat a stačí psát SMSky anebo nahrát v hlasovku přes WhatsApp a posílat nám to můžete na číslo 720-836307. Těším se na vaše vzkazy a za chvíli Hanka Zagorová, mimořádnou linku si pustíme a dáme si i kapelu Kex a písničku Víš.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
2: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinang, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
1: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák! Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
12: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
0: Tak ještě pořádně ani nedosněl reklamní blok a ve čtvrtfinále v Curychu je zase všechno jinak. Finové jsou opravdu při chuti, už prohráváme 2-0. Tak držíme dál palce a vám rozhodně hrajeme Hanku Zagorovou a mimořádnou linku teď hned.

0: Modlitba za pátek a ten už tady bude zítra, přátelé. Marek Ztracený za námi, před námi Iveta Bartošová a Léto. Léto, léto mý. Taky si dáme dívku Gloria od Víti Vávry. A ještě Turbo, Chtěl jsem jít. A vy rozhodně budete mít i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jo!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra bude svítit sluníčko, čekáme jasnou či skoro jasnou oblohu, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Teploty 21 až 26, takže půjdou spíše nahoru, dokonce v Čechách místy až 28 a na horách kolem 18. Na Šumavě můžeme naměřit 21 stupňů. Tolik počasí a Eriška Votrubová má další čerstvé informace.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Premiér Andrej Babiš ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Opoziční udání do Bruselu mohou českému státu podle předsedy kabinetu způsobit škodu. Opozice chce kvůli střetu zájmů mimořádnou poslaneckou schůzi. Česko zažilo 5. tropický den v řadě a teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací, bazénů i opalovacích krémů. Hitem jsou podle odborníků stále ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace. Útokem lidé berou taky zmrzliny a sílí i poptávka po nealkoholickém pivu. A slunečné dny lákají k vodě taky první nedočkavé plavce. Aby bylo osvěžení bezpečné, pražská hygienická stanice zahájila pravidelné kontroly kvality koupací vody. Jaké jsou výsledky, prozradí mluvčí Petra Batok.
10: Výbornou kvalitu vody výsledky potvrdily v lokalitě Šeberák a Radotín. Voda je zde vhodná ke koupání. Snížená průhlednost, způsobená přítomností řas, byla na koupalištích Džbán a Hostivař. Koupání zde ale zůstává i tak bez omezení.
9: Testování dalších míst proběhne v následujících dnech. Dětský den se blíží. Při této příležitosti vydal Český statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém. V prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: No, uvidíme, jestli den bude pěkný, protože na hokej to moc dobře nevypadá. Máme po první třetině a prohráváme s Finskem 2-0. Za chvíli si budeme hrát na přání a teď Iveta Bartošová. Léto.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: A než vám pustím Valdu Matušku, další branka padla, opět finská, takže prohráváme 3-0. A teď už Valda Matuška, když jdou na mužskýho léta.

hodně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star.

0: Jo, když jdou na mužskýho léta, to si říkám pořád. Valda Matuška, 15 minut po 17. a jdeme hrát na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Český Blaníčku, zahrajte nám na zahrádku, kde posloucháme s manželem a také jedním okem sledujeme hokej, a jsou to nervy. Tak nám zahrajte Most přes minulost od Lucky Bílé, ať se trošku uklidníme, vzkazuje Jarmila a Milan Strutnova. No, hrajeme druhou třetinu a prohráváme s Finskem 3-0, tak uvidíme, jestli to naši ještě obrátí.
2: Písnička na

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Petr Spálený na Českém Blaníku. Za chvíli další důležité informace, které se týkají konopiště pro vás všechny, co se tam vydáte. No a důležité informace teď hned, co se týče hokeje, prohráváme s Finskem 3-0. Tak uvidíme, jak se to vyvine dál. Za okamžik ode mě Marta Athena Eleftheriadu a taky Turbo anebo Pavel Vítek.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC 25 lomeno 30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: Radio Český Blaník.

Šťastný smích a já mám taky jednu dobrou zprávu. Česká republika konečně vstřelila první branku a tak momentální stav je Finsko-Česko 3-1. Teď už turbo, chtěl jsem jít.

0: No, my, co sledujeme hokej, tak se asi taky zblázníme. Hraje se stále druhá třetina a prohráváme s Finskem 3-1. Nic s tím nenaděláme. Tak, blíží se konopiště, už v sobotu nám to vypukne, tak pojďme na další důležité informace. Areál, prosím vás, otevřeme v 9 hodin ráno, samotný amfiteátr pak v 10 dopoledne a koncerty začínají naopak v pravé poledne. Přijeďte určitě s předstihem, ať se nemusíte někde tlačit ve frontách. Budeme mít pro vás speciální dopravní zpravodajství přímo z konopiště, takže poslouchejte cestou i naše vysílání. No a stejně jako loni se přímo v areálu bude platit přes čipy NFC Tron. Tak pokud se chcete vyhnout frontám, tak si ten čip nabijte předem v klidu doma, u počítače nebo u telefonu, jak na to zjistíte na našich webových stránkách radioblaník.cz. Jídlo a pití taky neberte sebou, bude tam dostatek stánku s občerstvením a s pitím. Jediné, s čím vás do areálu pustí, je půllitrová lahev vody. A taky důležitá informace, letos tam nebudou pouštět karavany, tak ty nechte doma, máme tam dostatek parkovacích míst a také kyvadlovou dopravu. No a celý den budeme vysílat přímo z konopiště, takže pokud jste se nedostali, nemáte lístky, tak nemusíte být smutní, budeme vám vysílat přímo z místa. A teď pokračujeme dál, čeká nás puberťák Xindlax a taky Petra Janu, ještě se mi směj.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ji ojete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník.

0: Tohle byly pánové z kapely Slza na jejich Paravany a za chvíli po 18. hodině Argema. Prohrát není žádná hanba.
1: Prohrát není žádná hanba.
0: Což si možná dneska budeme taky říkat, co se týče hokeje. Bude i kapela Jelen, všude zdejší. A ještě holky z naší školky a Standa Hložek a Petr Kotval. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
5: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnost v Čechách od severozápadu přibývat a teploty zase oproti dnešku povyskočí na 21 až 26 stupňů, v Čechách dokonce až 28. Na horách naopak kolem 18 a na Šumavě tam bude teplej až 21 stupňů. Eliška Votrubová přichází do studia, to znamená, že si dáme poslední odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za více než 50 miliard korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Češi letos chtějí trávit léto hlavně doma. Podle agentury Czech Tourism plánuje dovolenou v tuzemsku 77% lidí. Proč tomu tak je, ví ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
9: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu.
8: Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku je už tradičně Jihočeský a Jihomoravský kraj. Petra Pavla by dál prezidentem chtělo 53% lidí. Vyplývá to z výsledků průzkumu z přelomu dubna a května, které zveřejnila agentura STEM Mark. Na druhém místě je premiér Andrej Babiš se 44%. Česká fotbalová reprezentace se sešla k závěrečné přípravě před mistrovstvím světa. Trenérovi Koupkovi se hlásilo všech 29 hráčů v nominaci. Zdravotně jsou všichni v pořádku. Kemp nároďák zahájil v Praze a vyvrcholí v neděli, kdy se na Letné odehraje přípravný zápas proti Kosovu. Ze zpráv je to všechno. Já vám přeji hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A já se dívám do Curychu, na čtvrtfinále máme po druhé třetině a i když jsme dali první gól, tak stále prohráváme s Finskem 3-1. Fandíme dál a teď taky hrajeme Věrku Martinovou anebo nejdřív Argemu. Prohrát není žádná hanba. Michal vás zdraví, hezký večer.

tady je. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

je ve skříni. A svět se vešel do čtyř zdí, kde jsi byl jenom ty a já, tak to i koně vyřídí. No a co teprv láska má? Adieu.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
2: Amadeus.
1: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
7: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
6: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
6: Český blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůně ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

hlavu na polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
5: Konopiště 2026.
6: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narozenin.
5: Buďte u toho s námi.
6: Vstupenky na webu radioblaník.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
5: Na rádiu Český Blaník.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
3: Senkor.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Pika, pika.
7: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
8: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.

0: zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Aguara, char!

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na

Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí bytu každej za garzonku v centru.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
5: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
7: Český blaník.
8: Český blaník.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

A tak dávám sázku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

rozumíš, prostě si velká touha něčí tím, co je sen, co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

Lásek vím, že si má největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však

0: Český blaník.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát. A je to fér, že právě nám

0: Rádio Český Blaník. Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně želva hledá.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio.

nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na město paš zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: tím popelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Bitvě o Karlův most. Bitvě o Karlův most. Bitvě o Karlův most. Bitvě o Karlův most.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: Jihočeský blaník.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.